Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

20 let patřil výstavní prostor vedle nákupního centra ve středu Brna hlavně výtvarnému umění. Nový nájemce Vaně Galerie ho chce otevřít širšímu programu. A tak začala výstava značky Ducati. Ano, napojení na sousední obchodní centrum Vaňkovka má do galerie přivést lidi, kteří by do ní běžně nezamířili. Prostor má nově sloužit také koncertům, konferencím, seminářům nebo společenským akcím. Vaně Galerie chce zároveň dát prostor i začínajícím umělcům. Tak tam budeme vyrážet, tam si to budeme užívat. Teď si užívejte i další hity. U nás na Krokodýlu.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Kde mohou stát ty velké větrníky a kde ne? Dětem se líbí, některým obyvatelům ne. A kde mohou třeba na Znojemsku? Tam se znovu rozproudila debata o větrných elektrárnách. Město se nechalo zpracovat studii, která hodnotí krajinný ráz regionu a má sloužit jako odborný podklad při jednáních s investory. Podle dokumentu jsou některé části Znojemska pro stavbu větrníků nevhodné. Jiné by je za splněných podmínek unesly. Tak uvidíme, jak to dopadne. Vy to uslyšíte na Znojemsku a konkrétně do Znojma, kde nás ladíte na 96,2 FM. Zdravíme a přejeme krásný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dávno už vím, že chodím jak tě.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

30. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 109 tisíc korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 31 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Začínáme nový den a také nový týden v pořadí už 29. v roce 2026. Máme pondělí 13. července a Markéty dneska slaví svátek. Předpokládám, že i vy, já ji znám několik, tak milé Markétice, ať se vám dneska dobře stává. Co se týče počasí, dneska nás čeká, troufám si říct, příjemný letní den, s teplotami až do nějakých 31. A kdyby to na silnicích vydrželo tak, jak je to teď, tak by to taky nebylo špatné. Nemáme hlášen žádný problém, o kterém bych vás měl v téhle chvíli informovat, tedy nehody ani kolony nikde zatím hlášeny nejsou. A pokud chcete po někom, na někoho už dneska připíjet, jakože má třeba narozeniny, tak herec Harrison Ford, ten dneska slaví 84. narozeniny. Samozřejmě nejenom tohle, ale i spoustu dalších věcí dneska po ránu probereme. Tak ať se nám daří, dobré ráno, dobrý den.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 minut a bude 6:15. Přejeme vám dobré 13. červencové ráno, jak je venku. Pěkně, ale chladno. No, nebo chladno. Je tam nějakých 17 stupňů. Je teda pravda, že v Jihlavě tam chladno mají. Tam mají pouze stupňů 11. A na opačné straně Vyškov hlásí necelých 16. To samé hlásí i Břeclav. Dnešní teploty by měly být při jasné nebo polojasné obloze letní 28 až 31. A pršet dneska nebude, tak dobré letní ráno.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: 5 hodin 59,5 minuty. Dobré ráno, dobrý den. S krokodýlem začínáte nový týden v pořadí 29. v roce 2026. Máme pondělí 13. července a ze studia Krokodýla vám dobré ráno přejí Petra Papančevová.
1: A Tonda Kala, hezké ráno. A Brno opraví lávku na Riviéře, která je ve špatném stavu. I o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Co si dáme po 6. například Pussycat Dolls. Bude i Ricky Martin. A taky No Name. Dnešní počasí nás čeká opět krásně letní. Dnešní odpolední teploty bez deště a při modré obloze by měly být až 31 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lávka pro pěší a cyklisty, která přivádí přes řeku Svratko návštěvníky přímo k dopravnímu hřišti na Riviéře, ale také na oblíbené koupaliště, je ve špatném technickém stavu. Magistrát proto chystá v mírně odsunuté poloze proti proudu řeky stavbu nové. Bude širší, aby po ní mohli pohodlně projet cyklisté. Na té současné by podle pokynů na obou stranách správně měli z kola se sednout. Sněmovna bude tento týden schvalovat návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, od které si vláda opět slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. V úvodním kole poslanci posoudí zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Vysoké teploty mají ve Francii dopad i na výrobu elektřiny. Francouzská společnost EDF oznámila, že kvůli meteorologickým podmínkám nechala odstavit 3 reaktory jaderných elektráren. U dalších 8 pak nechala snížit výkon. Podobná situace se stala už v minulých letech. Francie čelí 3. vlně veder od začátku roku. Kajakář Josef Dostál dojel na 500 na světovém poháru v Montrealu 2. a vylepšil tak 3. pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Poprvé v sezóně se do finále a na mezinárodní scéně nedostala double canoe bratrů Martina a Petra Fuchsových, která obsadila 2. příčku ve finále B. Celkově tak skončil 11.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme zkontrolovat silnice, slovo Málenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Doprava už zpomaluje na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Houstne provoz na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 211. a 209. kilometrem. A kolona je na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova a zpomaluje se také u Holubic před dálnicí D1. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nový týden začal, doufám, že jste odpočatí. Pro někoho to je po týdnu do práce. Minulý týden v pondělí byl státní svátek, tak si spousta lidí vzala 4 dny volna, ale měli celý týden. Tak přátelé, 5 pracovních dní před námi. Tak s úsměvem a tou správnou nohou. Nevím, která to je, levá nebo pravá, ale přeju tu správnou. Dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkají se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je kelakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 12 minut tomu, co se stalo zajímavého 13. července. Například v roce 1404 proběhla poprava 51 členů loupežnické bandy rytíře Mikeše Zouly na největší šibenici v českých zemích, nacházející se v Praze na místě dnešní křižovatky u Bulhara. Mikeše doprovodil k šibenici betlémský kazatel mistr Jan Hus. Můžeme také zmínit třeba rok 1652, kde byl vysvěcen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Zmíníme také rok 1922, kdy v obecných školách byly mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka a ruční práce a pro dívky též tělocvik a nauka o domácím hospodářství. V roce 1925 při výzkumu paleolitického stanoviště v Dolních Věstonicích byla nalezena plastika ženy, takzvaná Věstonická Venuše. Asi nemusíme dál představovat. Můžeme také zmínit třeba rok 1947, kdy při nehodě tramvaje v Bukově v Ústí nad Labem zahynulo 30 lidí a 76 jich bylo zraněno. Byla to největší nehoda v historii tramvajové dopravy v Československu. V roce 1999 byl schválen zákon, kterým Česká pojišťovna ztratila monopol na povinné ručení automobilů. A v roce 2010 tehdejší prezident Václav Klaus jmenoval vládu Petra Nečase. Co můžeme zmínit ze světa? Třeba rok 1568, kdy děkan katedry St. Paul v Londýně zdokonalil lahvování piva. Mrknem taky třeba na rok 1814 do Itálie, kdy byly založeny italské bezpečnostní složky karabinierů. V roce 1973 v rámci aféry Watergate při slyšení před senátní komisí prozradil Alexander Butterfield existenci magnetofonových nahrávek prezidenta Nixona. V roce 1977 proběhl 25-hodinový výpadek elektřiny v New Yorku. Vyústil v nepokoje, rabování a o 9 měsíců později taky v takovou malou populační explozi. Tak co chcete dělat, když je víc než den bez elektřiny? Zmíníme také třeba rok 2024, kdy americký prezident Donald Trump byl při svém projevu na setkání s voliči v Pensylvánii postřelen. Kdo dneska slaví narozeniny? Například tady mám herečku Taťána Dyková, dneska slaví 48. narozeniny. Herec Harrison Ford slaví dneska narozeniny 84. Herečka Simona Chytrová dneska slaví narozeniny 64. Kdo dneska slaví svátek, tak je to Markéta a taky Margita. Svatá Markita vede žence do žita. Ano, sklizeň, žně, kombajny, traktory, jo, probíhá to, tak dejte na to pozor. Přijem, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: 6 hodin 20 minut, k tomu venku máme 17 stupňů, tedy v Brně. Ve Vyškově mají 16,5, v Břeclavi 16, v Jihlavě je výrazně chladněji, tam mají jenom 12 stupňů. Žďár nad Sázavou ten hlásí 12,5, ale odpoledne bude léto jasno nebo polojasno a teploty až 31 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno, dnes začínají na brněnských silnicích změny. Starou dálnici čeká rekonstrukce povrchů, pracovat se bude také na Věstonické ulici na Vinohradech. Opravy začínají i na Vídeňské u Ústředního hřbitova a pokračuje rekonstrukce vodovodů na Drobného. Do aplikace Bouračka zaznamenali řidiči už zhruba 27 tisíc nehod. Slouží k popisu a nahlášení havárie hlavně v případech, kdy není nutné volat policii. Vyplnění trvá v průměru 20 minut. Iránské revoluční gardy tvrdí, že provedli údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu. Předcházely tomu americké útoky na vojenské cíle v Iránu. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si zajistila účast na zářijovém finále seriálu. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
0: 8 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy.store.cz.
1: Radio Krokodýl. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
7: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Půl minuta schází do půl osmé, jaký byl víkend z pohledu městských strážníků, to nám poví jejich mluvčí Jakub Ghanem. Dobrý den.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V pátek večer naši strážníci při kontrole náměstí Svobody oslovili skupinku lidí sedící na lavičkách. Podle fotografie z databáze celostátně hledaných totiž poznali sedmdesátnici, která nenastoupila do vězení, předali ji policistům. Tou dobou na Lesné hlídka oslovila muže, který prý v supermarketu ukradl 6 piv. Jedno sám vypil, 4 údajně rozdal kamarádům a jediná plechovka mu zbyla. Alkohol prý kradl, protože ho naštvala partnerka. Hrozí mu pokuta v desítkách tisíc korun. V sobotu strážníci a zdravotníci pomáhali v širším centru Brna v 17-leté dívce, která seděla na chodníku, nemohla vstát a nadýchala skoro 1,75 promile alkoholu. Nakonec musela do dětské nemocnice. Naše

0: Justiční jednotka na přehradě asistovala policistům poblíž sokolského koupaliště po nálezu dělostřeleckého granátu. Strážníci ze člunu uzavřeli prostor pro lodě i pro plavce. A na naši služebnu ve Slatině přišel mladý muž a odevzdal tam nalezenou peněženku s bezmála 15 tisíci korunami a doklady. Díky nim bude snadné určit majitele. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme, tolik policejní mluvčí Jakub Hanem o tom, jaký byl víkend z pohledu městských strážníků.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zkontrolujeme také silnice, slovo Málenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 216. a 209. kilometrem. Podobná situace je i před Brnem mezi 201. a 196. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna vázne doprava mezi 194. a 196. kilometrem. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zpomaluje od 3. kilometru. Zdržíte se na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Lipůvkou. Kolona je na silnici 50 z Bučovic do Brna na obchvatu Slavkova a ucpaná je silnice 380 z Telnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8:05 jdeme za dětmi.
2: A ptáme se jich, proč chlapi nenosí kabelky.
3: Aby nevypadal jak vtipálci. Aby nebyli stejný jako nějaký ženský.
4: A zavazeli bych jim vtipláci.
5: Táta třeba nosí kabelku.
6: Aby se nám neposmívali, protože pak bychom byli jak nějaký kašpaři.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady jsme se na Krokodýlu 6 minut před 7:45, jak máme venku, celkem příjemně. Už teď tam máme 20 stupňů, Břeclav hlásí 19,5, Vyškov 21. Odpolední teploty při jasné až polojasné obloze až letních krásných 31 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno, dnes začínají na brněnských silnicích změny. Starou dálnici čeká rekonstrukce povrchů. Pracovat se bude také na Věstonické ulici na Vinohradech. Opravy začínají i na Vídeňské u Ústředního hřbitova a pokračuje rekonstrukce vodovodů na Drobného. Do Česka se dostaly 100 000 balení kojeneckého mléka, které úřady později označily za nebezpečné. Kontaminace podle evropských úřadů sahá až do října 2024 a vede ke specializované surovině z Číny. Evropské země zaznamenaly na konci června, kdy vrcholila vlna veder, přes 10 000 úmrtí navíc oproti obvykle očekávanému počtu. V drtivé většině u více než 9 000 úmrtí se to týkalo lidí starších 65 let. Plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Je po přehledu zpráv, pěkné ráno.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: o mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: 10 minut před 8, to o tomhle půjde zcela určitě.
3: 32letý Ondřej Březina z Hodonínska ujel za 3 dny na kole trať z Česka do Chorvatska dlouhou 775 kilometrů. Zajímavé na tom je, že na kole jinak prý vůbec nejezdí. Bývalý fotbalista to ale bral spíš jako výzvu. Po cestě zdolal hory, lesy a omylem se ocitl i na dálnici. Odměnou mu pak byl sjezd k chorvatskému moři. Do Chorvatska prý jezdí každý rok, ale letos si řekl, že to prostě zkusí jinak. V průměru jel 15 hodin denně. První den urazil 250 kilometrů, druhý okolo 300 a poslední den přes 220 kilometrů. Při jízdě se snažil držet průměrnou rychlost 30 kilometrů za hodinu. Když jel z kopce, tak jel nejvyšší rychlostí přes 70.
2: Za 3 dny do Chorvatska na kole 750 kiláků smekáme. Dobré ráno.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Přesně za minutu bude 8 hodin a vy jste s Rádiem Krokodýl i na startu 29. týdne. Máme pondělí 13. července. Petra nachystala další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. A cyklisté na stezce ukřížení dálnic D1 a D2 nedodržují nařízení, aby se sedli z kola. I o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Co dáme po 8? Například budou Roxetti. Purple Disco Machine. A dáme taky Luci. Dnešní počasí bude opět teplé, letní. V téhle chvíli už tam máme nad 20 stupni. Teda záleží na tom, kde se nacházíte. Někde možná i lehce pod. Je teda pravda, že v Jihlavě tam mají chladno ještě. Tam mají 13,5 stupně, ale odpolední teploty při jasné nebo polojasné obloze 28 až 31.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Cyklisté na stezce ukřížení dálnic D1 a D2 nedodržují nařízení, aby se sedli z kola. Ohrožují tak zdraví svoje i dělníků. Ve hře je podle městské části Brno-Jih i dřívější uzavření stezky. Od podzimu už se znovu uzavře zřejmě až do konce stavebních prací. Elektronické žádanky k vyšetření by v Česku měly začít fungovat od července příštího roku. Pacienti je najdou v mobilní aplikaci EZ Karta. Později mají být v digitální podobě i veškeré výsledky laboratorních vyšetření pacientů. Digitalizaci zdravotnictví členským státům nařizuje Evropská unie. Německo v červnu kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí, což je podle oficiálních údajů rekordní počet od roku 2003. Tehdy za vlny veder zemřelo 107 lidí. Většinu obětí teď tvoří mladí lidé, převážně muži, kdy 40 z nich bylo mladších 30 let. Nárůst utopených zaznamenala i Francie. Mezinárodní fotbalová federace se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. Podle jejího předsedy Infantina musí o turnaji snít celý svět a nikoli jen Evropa a Jižní Amerika. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnice vyrazíme společně s Lenkou.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 214. a 209. kilometrem. Podobná situace je i před Brnem mezi 201. a 196. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna vázne doprava mezi 194. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zpomaluje od 3. kilometru. Z Brně v Líšenské ulici na s Hromádkovou bourala dvě osobní auta a blokovaný je jeden jízdní pruh. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině ranní a v naší soutěži Krokodýlí zvuky prachy do tvý ruky jsme se dostali na částku 109 850 korun českých. A přesně o tolik budeme za chviličku hrát, tak buďte s námi, dobré ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je nosný princip reformy zdravotnictví? Chudí mají zakázáno onemocnět.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Právě teď se uvolňuje telefonní linka 603 103 103. Proč? Má to jeden prostý důvod.
2: Hrajeme o peníze. Pokud uhodnete náš krokodýlí zvuk, tak můžete vyhrát 109 850 korun.
1: To už stojí za to zvednout telefon a zavolat sem k nám. Kdo pak volá jako první krokodýl? Dobrý den.
3: Dobrý den, Lukáš.
1: Dobrý den, Lukáši. Víkend v pohodě, odpočatý?
3: Jo, v pohodě, tak. Ano, odpočatý.
1: To je příjemné. Co máte pro nás za tip, který jsme tady ještě neměli?
3: Já bych zkusil, jestli to není nástavec na strojku na vlasy. Tam se jako mění ta dílka, tak se to tam posouvá.
1: Jo, takhle, já jsem vůbec nevěděl. Myslíte jako takový ten holící strojek, zastřihovací, jak se to tam mění, to myslíte? Jo, dobře, tak jdeme teda změnit tu délku, to je asi to, co vy říkáte, že jo, takový to předsvakávání.
3: Ano, ano.
1: Tak se to jdeme poslechnout. Jo, vyšší,
2: mohlo
1: nižší.
2: By.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Tak není to ono.
1: Bohužel zase ne.
3: Dobrý, zkusím příště, díky.
1: Mějte se, naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Radio Krokodýl.

0: Purple Disco Machine na Krokodilu 19 minut po 8 hodině, kde máme v Brně už skoro 22 stupňů. Je to v podstatě nejvíc tady z blízkého okolí. No, i když, pardon, ve Skalici, kousek od Miroslavim, už mají 23,5 stupně. V Jihlavě už se taky značně oteplilo, už tam mají 20 stupňů. Odpoledne by mělo být jasno nebo polojasno a teploty 28 až 31 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Královopolský tunel se v budoucnu dočká velké rekonstrukce. Ředitelství silnic a dálnic tam plánuje opravu technologií. Problémem jsou například trhliny v nosné konstrukci nebo ve vozovce. Na opravu čeká i Pisárecký tunel. V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusí. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Bylo mu 78 let. Českým divákům je známý mimo jiné jako paleontolog Ellen Grant z filmu Jurský park. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá, poražená finalistka Muchová šestá. Tolik stručné zprávy, pěkné ráno.
0: 10 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Je dobré si pomáhat.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Máme 8:30 a vyrážíme do ulic Brna a také jižní Moravy, protože každý den a každý týden rozdáváme osvěžení. Tenhle týden pro vás máme každý den 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store.
2: A pokud chcete ochutnat, tak dnes odpoledne se na vás budeme těšit na Nových Sadech a taky na Náplavce.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo Malenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 214. a 209. kilometrem. Podobná situace je i před Brnem mezi 201. a 196. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna vázne doprava mezi 194. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zpomaluje od 3. kilometru. V Brně v Líšenské ulici na křižovatce s Hromádkovou bourala dvě osobní auta a blokovaný je jeden jízdní pruh. Ucpané silnice 150.

0: 62 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích.
1: Pozor, taky jděte na D1 ve směru od Vyškova k Brnu na kilometru 200 je pro poruchu odstavené osobní auto.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: Pokud se z lesa vrátil 5 minut po 8:30 a my jdeme za dětmi.
3: A ptáme se jich, co je to dieta.
4: Třeba když má někdo průjem, tak nesmí jíst nějaký jídlo.
5: Dieta je, když sníte něco s omáčkou a masem.
6: Dieta je to, že když je někdo tlustý, tak nesmí moc jíst, protože by byl ještě tlustší.
7: Moje mamka má dietu a ona si myslí, že je tlustá, ale je hubenka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 9 minut po půl deváté, kdy posloucháte Radio Krokodil, máme v centru města Brna 22,5 stupně a odpoledne se nám to vyhoupne. Na severu a východě kraje kolem 27, jinde 28 až 31 a má být jasno nebo skoro jasno, pršet dnes nebude.
1: Radio Krokodil. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zahynuli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ však zřejmě nakonec odloží. V nádrži Nové Mlýny se přemnožily synice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží pomocí dvou norných stěn. Situace je velmi vážná. V noci na neděli tam množství kyslíku ve vodě kleslo téměř na nulu. Příběh Keporkaka, který na jaře zabloudil do Baltského moře a později uhynul, se stal námětem divadelního představení v Hamburském divadle. Inscenace s názvem Tymy, naděje umírá poslední, měla premiéru v sobotu večer. Dominik Stříteský ovládl potřetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl Filip Mareš a třetí Jan Kopecký. Je po přehledu zpráv pěkné ráno.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 9 hodin. V podstatě i na rybách může člověk zažít velmi nepříjemné věci.
2: Více už prozradí policejní mluvčí Petra Hrůzová.
3: Pěkné dopoledne. Minulý týden vyrazili dva mladí rybáři na večerní lov ryb na letovisku. Měli vše, co je potřeba, rybářské pruty, povolenky i loďku. Krátce před půlnocí se spustil déšť a také se blížil konec doby povolené k lovu ryb. Proto kluci zamířili ke břehu pod most, kde chtěli přenocovat. Po vyložení věcí z loďky se klidná atmosféra během několika okamžiků změnila. Ze tmy se ozval rozčílený mužský hlas, který na ně křičel a nadával jim do pytláků. Chlapci chtěli situaci vysvětlit a ukázat platné povolenky, ale muže v maskáčích nic nezajímalo. Jeho agresivita se stupňovala. Chlapcům zlomili rybářské pruty, ale to ještě nebylo konec. Muž držel v ruce střelnou zbraň, se kterou na ně mířil, a k tomu pronesl ještě půl slova a bude to. Tak jim přikázal, aby okamžitě opustili místo. Oba naskočili do loďky a odplouvali do prostřed vodní hladiny, když najednou uslyšeli výstřel. Hrozně se lekli, rychle zasli čelovky, aby na ně agresor neviděl. Naštěstí měli u sebe mobilní telefon a zavolali na tísňovou linku policie. Operační důstojník vyslal i hned na místo hlídku, ale do příjezdu hlídky si mladé rybáře nechal na telefonu. Muž skončil v rukou policistů. Provedená dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 3 promile alkoholu. 49-letému muži byla odebrána plynová zbraň a putoval na obvodní oddělení. Nyní se bude zodpovídat z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Přeji hezký den a naslyšenou příště.
1: Děkujeme.
2: To byla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
2: Minuta bude 9 hodin, začal nám 29. týden, máme pondělí 13. července, doufujeme, že bude šťastný zejména pro markety, které dneska slaví svůj svátek. Petra nachystala další zprávy, o čem pak? Dobré ráno.
3: Hezké ráno, a polovinu nově HIV pozitivních v Česku tvoří cizinci, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Co dáme po deváté? 90. v 9, tedy muziku z 90. let. Dáme například Offspring. Cher. A bude i John Scatman. Počasí dneska připomíná a bude připomínat léto. V centru Brna máme nějakých 23 stupňů. Odpoledne by to mělo být na severu a východě kraje kolem 27, jinde 28 až 31 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Je 9 hodin, hezké dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Dnes začínají na brněnských silnicích změny. Starou dálnici čeká rekonstrukce povrchů. Pracovat se bude také na Věstonické ulici na Vinohradech. Opravy začínají i na Vídeňské u Ústředního hřbitova a pokračuje rekonstrukce vodovodů na Drobného. Hygienici už zkontrolovali zhruba 15% dětských táborů na Jižní Moravě. Prověřují kuchyně, sklady potravin, hygienické zázemí i ošetřovny. Zatím odhalili jen drobné nedostatky. Za závažná pochybení hrozí pořadatelům pokuta až 100 000 korun. V Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se začala statistika vést, více než 5300 HIV pozitivních. Letos od ledna do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. Zhruba polovina z nich byli cizinci. Přibližně 60 kilometrů od Paříže vypukl lesní požár. Plameny částečně uzavřely dálnici A6, která je jednou z hlavních dopravních tepen mezi severem a jihem Francie. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na zářijovém finále seriálu. O historický úspěch české lukostřelby se postarala už postupem mezi nejlepší čtyři.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrážíme na silnice, slovo má Lenka.
6: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 ze Žkova do Brna očekávejte silnější provoz a přerušované kolony mezi 21. a 196. kilometrem. Ve směru z Prahy do Brna vázne doprava mezi 191. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zpomaluje od 3. kilometru. A kolona je na silnici 152 mezi D2 a hlavním trhem na Pohořeli se v Modřících. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
2: Že dneska slaví svátek Markéta, víme, přeje všechno nejlepší. V dalších dnech úterý Karolina, středa Jindřich, ve čtvrtek Luboš, v pátek Martina, v sobotu Drahomíra a Drahomír a v neděli to bude Čeněk. Tak dopředu gratulace a nezapomeňte na ty své blízké. Jste s Krokodýlem, přeju vám hezké pondělní dopoledne.
5: Hit za hitem a přitom ani jeden dům.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní učitelko, nechci vás nějak strašit, ale tatínek říkal, že ještě jedna pětka v Žákovské a někdo tady dostane hrozný nářez.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: O hit vašeho života si píšete na mailovou adresu program@krokodil.cz a dnes Ček je typickým příkladem toho, proč tahle rubrika vlastně je připomínka něčeho pěkného. Ahoj krokodýle, právě jsem se vrátila z dovolené v Chorvatsku a tak bych si ráda zavzpomínala právě na tu letní dovolenou. Prosím o zahrání King Africa La Bomba. Poslouchám vás na čerpací stanici na sportovní, díky Veronika.
0: Rádio Krokodýl, hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku. Dneska to na koupák půjde úplně stoprocentně, kde se dá ráchat a u toho také poslouchat Radio Krokodýl. Tak například na Kraví hoře, plavky, ručníky a můžete rovnou vyrazit. Zdravíme také na koupaliště Kralovo pole, kde pro vás mají nádherný trávník, teplota 25 stupňů, bazén samozřejmě. No a otevřeno má i oblíbený biotop Brno, jich ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a také úžasnou italskou zmrzlinu. Takže co si dáte, to necháme na vás. My na Krokodýlu si dáme další devadesátky, bude Sophie B. Hawkins, Michael Jackson a taky třeba 18. Vám všem hezké pondělní dopoledne.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 3 minuty po půl desáté jdeme hádat hit v jedné sekundě. I dnes je připravený z roku 2013, tedy první sekunda z jedné písničky. A vaším úkolem je uhodnout buď, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. A když uhodnete, vyhrajete 2 vstupenky na představení s názvem Poklad na Stříbrném jezeře. Můžete se těšit na akční scény plné kaskaderských kousků a nádherných koní ve westernovém městečku v Boskovicích. Jestli chcete, můžete volat 300-303 a já zatím představím ten hit v jedné sekundě. Zní přesně takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: To je celý. Pouze 2 akordy na kytaru to byly? Počítal jsem to dobře, několikrát jsem to počítal, že byly fakt jenom 2. Radio Krokodýl, dobrý den přeji.
3: Dobrý den.
1: Kdo pak tam?
3: Tady je Viola.
1: Viola, máte krásný jméno. Kdy slaví svátek Viola, prosím vás pěkně?
3: Někdy v květnu, přiznám se, že nevím, jestli na to moc doma nehraje.
1: Aha, u nás taky ne, někteří teda. Violo, vy jste poznala tu písničku?
3: Jo, je to Wake Me Up. So wake me up
1: when... Je to Wake Me Up. A vy či?
3: Já jsem si nebyla jistá, jestli se to tak fakt jmenuje, bála jsem se, abych nemusela kousek dospívat.
1: Víte co? Tak počkejte. Máme tady úplné ticho, zaspívejte kousek.
3: Ale, ne, jmenuje se to Wake Me Up, už jsem vyhrála, je to dobře.
1: Já jsem to jen tak zkoušel. Dobře, tak
3: no,
1: jo.
3: Já si to teď jako budu zpívat 3 dny, jo?
1: Jo, to je pravda, to znám. Něco si zazní, něco si zaspívám v hlavě po ránu, mám to tam celý den. Vyhrála jste 2 vstupenky, gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky. Zatím na shledanou. A větší Wake Me Up dáváme tenhle hit úplně celý tady u nás na Krokodýlu. Hezké pondělní dopoledne.

0: A větší Wake Me Up na Krokodilu dnešních dvě dne sekundě od Violy hodnutý na první pokus. Jdeme s muzikou zase zpátky do 90. let. Kdo bude, co bude do 10. French Affair. Nana Lonely. A budu i Right Said Fred. Máme 8 minut po půl desáté a vy jste s Krokodýlem. Přeju vám hezké pondělní 13. červencové dopoledne.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
5: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na léto z Café Práh. Těšit se můžete dnes na stand-up show Filipa Tellera Letní freestyle. Začátek je ve 20 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: Po 10. hodině to bude například Pharrell Williams Happy. Bude i Madonna. A taky třeba Slza.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Venku máme pěkně, už tam máme 24, někde 25 stupňů. Odpoledne to bude ale až do 31 při jasné obloze a bez deště.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Královopolský tunel se v budoucnu dočká velké rekonstrukce. Ředitelství silnic a dálnic, které má tunel ve správě, tam plánuje opravu technologií. Problémem jsou například trhliny v nosné konstrukci nebo ve vozovce. Na opravu čeká i Pisárecký tunel. O téměř 38 tisíc korun přišla žena, která si chtěla přes internet koupit roční dálniční známku. Místo na oficiální stránky se ale dostala na podvodný web, který věrně napodoboval státní portál. Po zadání údajů z platební karty z účtu zmizely peníze. Evropské země zaznamenaly na konci června, kdy vrcholila vlna veder, přes 10 tisíc úmrtí navíc oproti obvykle očekávanému počtu. V drtivé většině u více než 9 tisíc úmrtí se to týkalo lidí starších 65 let. Experti tvrdí, že vlna veder koncem června by byla prakticky nemožná bez klimatických změn způsobených člověkem. Dominik Stříteský ovládl potřetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2,3 sekundy Filip Mareš a třetí skončil úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Novinky ze silnic má pro nás Lenka.
10: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna do Prahy po průjíždí 2-kilometrová kolona u Velkého Meziříčí kvůli omezení na 146. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškov do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 201. a 196. kilometrem. Podobná situace je ve směru z Prahy do Brna mezi 194. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zpomaluje od 3. kilometru. A v Brně je ucpaná křižovatka ulice Zvonařská do Hornych. Pro Radio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštoková.
7: Lenko, děkujeme. Pozor, ještě dejte zcela určitě v Brně v Pekařské ulici, kde stojí odstavené osobní auto a blokuje pravý pruh. A pozor také v Blansku ve Vodní ulici poblíž kruhového objezdu se srazila 2 osobní auta.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz. Váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Jsou 3 minuty po 10. hodině a já vám během chvilky prozradím, kde dneska dostanete svěží drink. Takhle zadarmiko. Jenom být v pravý čas na pravém místě. Kde to bude? Prozradím.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Z psychologického posudku. Netrpí žádnými psychickými nemocemi. Je to prostě normální blbec.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Každý všední den vyrazíme mezi vás po Brně i po Jižní Moravě a osvěžujeme vás. Celý tenhle týden pro vás budeme mít 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store. A dneska odpoledne se na nás můžete těšit na Nových Sadech a také na Náplavce. Tam bude Krokodýl. 8 minut a bude 10:30.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno. Řipská 22.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Je dobré mít společnost na cestě.

0: za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: 2 minuty po 11:30, tip kam třeba vyrazit na to dnešní meníčko, což takhle hrají na Hlinkách, tam už mají po týdenní dovolené otevřeno. A co si dneska můžete dát, tak polévka se podává fazolová s párkem, pak máte na výběr ze 4 jídel. Já bych si třeba dal letní salát s grilovaným kuřecím masem, k tomu dressing z modrého sýra a k tomu pečivo.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Margo, patří zatancovat pod zelené.
1: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do veďchasu k nám, koláčka jim dám.
0: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
1: No přece od Klimastylu z Hodonína.
2: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Káťo, jedeme do Olympiaparku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
10: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: DNC nám uzavřeli další hodinu tady u nás na Rádiu Krokodýl. Bude 11 a po 11 si dáme například Crash Test Dummies. Dáme si také espresso. Sabrina Carpenter, prosím vás pěkně. A dáme si také kabáty.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V centru Brna máme nějakých 25 stupňů. Odpoledne budeme měřit ale víc. Čeká se 28 až 31, k tomu jasno, polojasno, bez deště.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké pondělí.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V Brně dnes začínají pod názvem Šarivari filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou až do neděle výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Brněnské kino Skala Letňák Janáček v kulisách zadní terasy Janáčkova divadla na úvod přehlídky uvede snímek Pramen, který otevírá bolestné téma sterilizace romských žen v bývalém Československu. Do aplikace Bouračka zaznamenali řidiči už zhruba 27 tisíc nehod. Slouží k popisu a nahlášení havárie hlavně v případech, kdy není nutné volat policii. Od loňského července, kdy je aplikace v provozu, ji využilo na 50 tisíc řidičů. Vyplnění trvá v průměru 20 minut. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Herec několik let bojoval s rakovinou lymfatických uzlin. Nedávno však prohlásil, že už je v pořádku. Českým divákům je Neill známý mimo jiné jako paleontolog Ellen Grant z filmu Jurský park. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá, poražená finalistka Muchová šestá.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme také na silnice, začíná Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 213. a 196. kilometrem. V Brně v Gajdošově ulici došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut a blokovaný je jeden jízdní pruh. Na místě zastavují záchranáři, počítejte se zdržením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Lenko, děkujeme, ještě tady nahoru na silnici 379, těsně před Blanskem. Tam se řeší nehoda osobního auta s přívěsem do svodidel.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 11. hodině a během chvíle vyrazí krokodýl cestovatel na jedno, řekl bych, tajemné místo. Když uhodnete jaké, tak vyhrajete. Co? Tak to vám taky prozradím během chvilky. Tak buďte s námi, hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepičku, učil jsi se vůbec?
3: Ano.
2: A jak to, že máš v domácím úkolu tolik chyb? To nevíte, že chybami se člověk učí?

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel vyráží na výlet, na procházku, chcete-li to nazvat, jak chcete, to záleží fakt na vás. Co, uhodnete? Tu správnou odpověď, kterou po vás budu chtít, ale co vyhrajete, mám tady pro vás voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, celkem už ji najdete pětkrát v Brně. A kamže to tedy dneska ten krokodýl cestovatel vyráží? Na jedno trochu tajemné místo, kde je spousta kostí, koster a lebek. Nachází se v centru Brna pod povrchem na Rašínově ulici v blízkosti náměstí Svobody. V minulosti se na tomhle místě nacházel hřbitov. V 18. století však byl zrušen a na toto místo se zapomnělo, ale znovu bylo objeveno v roce 2001 při archeologickém průzkumu náměstí. Napovím, že po pařížských katakombách se jedná o druhou největší takovou záležitost, kterou tady v Evropě máme. Tak jak se to místo jmenuje? Kdo ví, volá Krokodýla 603 103 103. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Aleš.
1: Dobrý den, Aleši. Na dovolenou, do práce, zdravím, kam?
2: No, domů.
1: Domů. Dobře, tak to je dobrá varianta. Jaké místo
2: venku
1: mám?
2: Venku je horko, kam bych chodil, že jo?
1: No, to je jaký pravda, rozumím. Jaké to místo mám na mysli, uhodl jste?
2: No, já si myslím, že to je kostnice pod Jakuba, pod Jakubským kostelem, no, pod Jakubem.
1: Jasně, myslíte naprosto správné místo, jenom úplně ofiko se to jmenuje kostnice u svatého Jakuba. Ale vy jste to řekl naprosto správně. Tak jo, vyhrál jste, nechte si chutnat, gratuluju.
2: Děkuju moc a přeji pěkný den.
1: Vám taky, ať se daří, naschranou.
0: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
3: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
7: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Krátce po půl dvanácté vyrazíme do Zbíšova na koupaliště. Zavřete oči a představte si dokonalý letní den. Horko střídá osvěžení ve vodě, dětský smích u bazénku a svižná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí přesně tohle. Parádně u nás vypnete na rozlihlých travnatých plochách. Nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a nebo basketu. Tohle léto zkrátka tak, jak má být, je ve Zbíšově. Jaké tam jsou aktuální teploty, tak teplota v prvním, druhém i třetím bazénu je stejná. 23,2 stupně a vzduch 29. Paráda. Tak zdravíme na koupaliště do Zbíšova.
0: Radio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: London Beat jsou za námi a teď 9 minut po půl 12. Před námi jsou peníze. 109 900 korun českých je právě teď ve hře tady u nás na Radiu Krokodýl. Stačí vytočit telefonní číslo 603 103 103 a prozradit ten zvuk, který tady máme. A peníze jsou vaše. Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Renata, dobrý den.
1: Dobrý den, Renatko. Před dovolenou, po dovolené, jak to máte?
2: Ještě před. Pracovním procesu.
1: Jo. Dovolená by se asi trávila líp, vidíte, s tou částkou
2: v kapse. No to určitě, to každopádně.
1: Chce to ale uhodnout ten zvuk, co to podle vás je?
2: Typla bych použití Soda Streamu.
1: Vím naprosto přesně, co myslíte. Ano, o víkendu jsem to používal několikrát. Takže jdeme použít SodaStream. Jak tam lítají ty bublinky a potom se to dá pít, když se to vychladí. Dobrý. Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Taky ne.
1: Je mi líto. Ani SodaStream to není. Mějte se moc hezky.
2: Taky.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: No Mercy, Where Do You Go, poslední písnička před 12. tady u nás na Krokodýlu. Co dáme po 12. Britney Spears. Black Eyed Peas. A taky bude pokáč.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To se to zpívá, když je venku tak hezky. V centru Brna už máme 27 stupňů. Odpoledne čekejme až 31 a déšť dneska fakt nečekejme.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké pondělí.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Společnost Zetor Tractors ukončí výrobu traktorů v Brně a přestěhuje ji mimo Evropu do Asie. Hlavním důvodem je dlouhodobý růst cen materiálů. V Brně zůstane centrála, obchod i distribuce dílů. Firma letos dokončí zakázky. Rozhodnutí se dotkne 33 pracovních míst ve výrobě. Výpovědní lhůty vyprší do konce roku. Ode dneška až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půlhodinka se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak i rodiny, školy nebo skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. Nazbíraná data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí. Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zahynuli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ však zřejmě nakonec odloží.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré poledne, jdeme na silnice. D1 je plná od Vyškova k Brnu, kolem Holubice zpomalí, ostatně už taky kolem Rousínova. Je ta kolona tam je přerušovaná, pak je trochu souvislejší. D2 ve směru k Brnu od exitu Chrlice taky nijak zásadně nejede. Kde se nám řeší další záležitosti? Pozor třeba, dejte na 19. kilometru D52, trasa Pohořelice Brno. Leží tam dřevěné palety na vozovce, najet na ně nic moc. Pozor, na Blanensku mezi Olešnicí a Křtěnovem havaroval cyklista a projedete tam s omezením. Přejeme šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Jsou 3 minuty po 13. hodině a připomínáme, že dneska slaví narozeniny například herec Harrison Ford, ten má 84. narozeniny. Herečka Taťána Wilhelmová-Dyková, ta dneska slaví narozeniny 48. Další herečka Simona Chytrová slaví 64. Svátek slaví Markéty, my gratulujeme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Letadlo havaruje a piloti se dohodnou, že každý půjde opačným směrem. Jeden den. Pak se vrátí a řeknou si, co našli. Když se tak stane, ptá se jeden druhého. Našel jsi něco? Vůbec nic. A ty? No mám dobrou a špatnou zprávu. No tak napřed tu špatnou. Našel jsem akorát hromadu velbloudího trusu. Fuj, a ta dobrá? No vydrží nám skoro na 2 měsíce.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A teď už naši nejmenší posluchači Krokodýla. Dneska jsme ve školce v Řečkovicích a těch prcků jsme se zeptali, z čeho se vyrábí čokoláda?
2: Z rozpuštěné čokolády.
3: Z nějakého těsta.
4: Z mlíka.
5: Dělá se to z dokud z rozpustilé čokolády a z mlíka. A pak se to dá do továrny, kde se to zpevní a obalí.
6: Z bílého mlíka a z hnědé čokolády.
1: Z čeho se dělá čokoláda, z čeho se vyrábí, na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store, stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek, originál vedle originálu. Candy Store, jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2, candy.store.cz
1: 12 hodin 20 minut.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jsem ředitelka ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Ivančicích, jmenuji se Jana Dvořáková. U nás ve škole používání mobilních telefonů má svá pravidla už 6 let. Mobily žáci používají pouze se svolením vyučujících pro potřebu výuky.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: prachy do tvý ruky.
1: Připraveně, dneska tam máme nádherných více než 109 000 korun za záhadný krokodýlí zvuk, tak se nás držte. Jsou to peníze, za které můžete letět na dovolenou, můžete si pořídit i taky nějaký vůz, co by na to, nějaký ojetý pro vaše jízdy v létě, o prázdninách. Jsme tady pro vás a tyto peníze vám dneska odpoledne ještě nabídneme.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: www.klimastyle.cz.
1: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: křídla z mídla a k tomu řízek s bramborovým salátem, takže pokud obědváte dobrou chuť krokodýláci, bude jedna za minutu. Jdeme na zprávy s Petrou, vítej.
1: Hezké odpoledne a možná si pamatujete takový ty občanky, ty knížečky ještě.
0: To si tak, pamatujeme.
1: Ano, taky jsem to měla, tak ty už teďka definitivně končí, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na léto z Café Práh. Těšit se můžete dnes na stand-up show Filipa Tellera Letní freestyle. Začátek je ve 20 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
2: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a sladké sny připravené. Vedle Eurythmics vám pustím Justina Timberlakea. Budeme na Tsunami. A vedle divokýho byla Espresso Macchiato. Dáme kafe, por favore.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Teď 13. odbyla, pěkné pondělní odpoledne s krokodýlem. Venku je docela příjemně, 27 stupňů v Brně, 26 v Šepkovicích, Žďár měří 25+, takže má to letní hodnoty, zítra budou možná i tropické. Čekáme úterý částečně zatažené, možné bouřky, odpoledne Morava 30, Vysočina 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ode dneška začínají na brněnských silnicích změny. Starou dálnici čeká rekonstrukce povrchů. Pracovat se bude také na Věstonické ulici na Vinohradech. Opravy začínají i na Vídeňské u Ústředního hřbitova a pokračuje rekonstrukce vodovodů na Drobného. Občanské průkazy v podobě malé knížky vydané do června 2000 přestanou od srpna platit. Jejich držitelům je přes 90 let. Nový doklad, za který je třeba ten starý vyměnit, vydrží 35 let. Pokud je potřeba, přijdou zažadateli úředníci až domů. Podle rezortu vnitra se výměna týká asi 10 000 průkazů. Nařizuje ji evropská legislativa. Občanky typu knížka se začaly vydávat v roce 1953 a měly 30 stránek. Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku. Nečekanou cestu, na které fotbalisté Norska došli na mistrovství světa do historického čtvrtfinále, označil kanonýr Haaland za šílenou. Řekl, že premiéra na velkém turnaji mu změnila život. Závěrečnou čtvrt hodinu neúspěšného prodloužení s Anglií už kvůli vyčerpání nedohrál.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zdraví na silnice, aktuálně docela pohodový provoz, jenom prosím pozor na Blanensku mezi Olešnicí Křtěnovem, je tam havárie, cyklisty, průjezd možný s omezením, jsou tam záchranné složky, pozor na to. D2, máme havarované nákladní vozidlo, je to kolem 15. a 5. kilometru od Břeclavy na Brno, jinak D1, trošku problém, tvorba kolon, kolem 10 kilometrů, 185. kilometr, tak na to prosím pozor, od Prahy na Brno. Máte nějaké další info, volejte linku řidičů a přejeme šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pěkné pondělí je vůbec úspěšný, celý nový týden vám přeje Krokodýl a taky Peťan Holík. Zdravíme Moravu, Vysočinu a posíláme Xindla X s tím, že Jirka dneska vyráží se 103 chutnými osvěžujícími drinky. Kam, to se dozvíte už v této hodině. Dobré odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se dva chlapy a jeden se ptá Karlika, jestli doma mi je nádobí. Já? Já jsem doma nikdo. Jak to? No tak manželka vždycky přijde domů a říká, někdo by měl vynést koš, někdo by měl jít nakoupit.

0: Hezky energicky Krokodýl Justin Timberlake osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Jo, tyhle prázdniny, ale to opravdu stojí za to, protože naše krokohlídka vyráží do ulic Brna, jižní Moravy, rozdává osvěžení a tento týden, pozor, každý den 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store. A to bude velká dobrota, to vám přijde vhod. Vyhlížejte dnes v ulicích Brna krokohlídku. Rádiová akce proběhne odpoledne na Nových sadech tady v Brně a současně najdete krokohlídku také na Naplavce. Tak, nenechte si to ujít a buďte svěží s naším rádiem.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: 13 hodin 23 minuty, Cizí zeď One Man Show Foundation a taky bude Insomnia. Dobré odpoledne.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte

0: Dyton. Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: práce do auta i k bazénu vám hraje Krokodýl. Půl druhá je tady, jedna minuta. S Krokodýlem zdravíme ke všem plochám, kde hraje naše oblíbená muzika. Teďka speciálně zavřete oči a představte si dokonalý letní den, kdy horko střídá osvěžování ve vodě, dětský smích u bazénku a svižná jízda na 80 metrů dlouhém tobogánu. Koupaliště Zbíšov nabízí právě tohle. Parádně tady vypnete na rozlehlých travnatých plochách anebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu. Tohle je léto, jak má být. Ve Zbíšově je 5 bazénů, 80 metrů dlouhý tobogán, k dispozici Wi-Fi, bezbariérový přístup. Venku je 29-30, teplota vody má 23 a letí to nahoru. Těší se na vás, krokodýláci, ve Zbíšově.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 13 hodin 32 minuty a nejenom k vodě. Kurt Nielsen, She's So High a Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: La, kafe dáváme, espresso macchiato, krokodiláci. Doufám, že jste po víkendu odpočatí, ať už jste to pronošili v bazénu, nebo třeba na lehátku.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Pochvala, pokud jste vyrazili na kolo, na procházku, na túru, na výšlapy a třeba vystoupali, já nevím, na Lysou horu nebo na Pradět, krokodiláci. My se jdeme podívat, jaký byl víkend z pohledu městské policie. Jakub Ghanem na telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den posluchačům do studia. V pátek večer naši strážníci při kontrole náměstí Svobody oslovili skupinku lidí sedící na lavičkách. Podle fotografie z databáze celostátně hledaných totiž poznali 70, která nenastoupila do vězení, předali ji policistům. Tou dobou na Lesné hlídka oslovila muže, který prý v supermarketu ukradl 6 piv. Jedno sám vypil, 4 údajně rozdal kamarádům a jediná plechovka mu zbyla. Alkohol prý kradl, protože ho naštvala partnerka. Hrozí mu pokuta v desítkách tisíc korun. V sobotu strážníci a zdravotníci pomáhali v širším centru Brna 17-leté dívce, která seděla na chodníku, nemohla vstát a nadýchala skoro 1¾ promile alkoholu. Nakonec musela do dětské nemocnice. Naše poříční jednotka na přehradě asistovala policistům poblíž sokolského koupaliště po nálezu dělostřeleckého granátu. Strážníci ze člunu uzavřeli prostor pro lodě i pro plavce. A na naši služebnu ve Slatině přišel mladý muž a odevzdal tam nalezenou peněženku s bezmála 15 000 korunami a doklady. Díky nim bude snadné určit majitele. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: To byl Kuba Ghanem. Děkujeme na tiskové oddělení městské policie. Rychlá rekapitulace. Víkend byl pestrý. Před náma je celý týden, tak doufám, že nejenom pro strážníky i pro vás, že bude úspěšný.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
6: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
7: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavik.cz.
8: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tahat tě za vlasy, no jo, dobré pondělní odpoledne, doufám, že máte lepší činnost na zábavu. Jsme po víkendu, požních na některých místech, dneska po obědě a máme zprávy ve dvě, Petro.
1: Hezké odpoledne, cestující v Břeclavi řeší výpadky odbavovacího systému v linkových autobusech, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Caveman nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a připraveni jsou depešáci, takže pozdravíme do Tvarožné. Velkýho depešáka Peťu Kříže, doufám, že máš dobrou náladu, Peťas. Bude Personal Jesus, bude Zoo od Shakiry a právě teď jsou přesně dvě. Kromě Zoo hodíme moji milou. A to nejlepší od Tiny Turner.
2: Rádio Krokodýl. Počasí
0: je dneska náramný. Je to v letních parametrech Brno 27, Šepkovice 26, Vežďáře 25 stupňů. Úterý bude zase teplé až tropicky, protože má být částečně zataženo možné bouřky. Však to taky čteme tady všude na internetu, jak to bude náročný, jak to bude bouřit a bude to fakt jako síla, možná i přívalové deště, tak bacha na to. Každopádně to až zítra. Odpoledne na Moravě zítra 30, na Vysočině 26 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Královopolský tunel se v budoucnu dočká velké rekonstrukce. Ředitelství silnic a dálnic, které má tunel ve správě, tam plánuje opravu technologií. Problémem jsou například trhliny v nosné konstrukci nebo ve vozovce. Na opravu čeká i Pisárecký tunel.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Cestující v Břeclavi řeší výpadky odbavovacího systému v linkových autobusech. Týkají se čteček platebních karet. Podle vedení města jsou problémy dlouhodobé a přiznává je i krajský koordinátor dopravy. Ten zároveň tvrdí, že komplikace způsobuje dvojí cena jízdenek v Břeclavi. Příčinou náhlého úmrtí amerického senátora Lindseyho Grahama byla zřejmě prasklá aorta. Republikánský politik trpěl kardiovaskulárním onemocněním. Vyplývá to z předběžné zprávy soudního lékaře. 71-letý Graham zemřel v sobotu, krátce po svém návratu z Ukrajiny. To sebou přineslo vlnu spekulací o načasování jeho smrti. Některé prsty ukazují na Rusko nebo Irán. Historicky nejlepší střelec fotbalového mistrovství světa, Argentinec Lionel Messi, ve své bohaté kariéře stanul proti všem možným soupeřům. Jeden věhlasný protivník se mu ale dlouho vyhýbal, Anglie. Právě na ní v 39 letech narazí ve středečním semifinále světového šampionátu v Atlantě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus na silnice Krokodýláci, víme, kde jsou komplikace, Jakube.
6: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kolonami na zhruba 5 minut na ulici Zvonařka u Dornichu. V úseku 8 kilometrů čekejte zdržení na dálnici D1 z Brna na Prahu před 141. kilometrem u Velkého Meziříčí. Pak u Brna se jede pomalu v obou směrech před 156. kilometrem. A dvoukilometrová kolona vás čeká na silnici 152 na obchvatu Modřic, směrem na Želešice. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Hezké odpoledne s Krokodýlem na Moravu Vysočinu, na dovolené i do práce, Hity poletí taky k Hodonínu a v Brně bude osvěžovat krokohlídka s Jirkou Wienerem. Vám všem přeje pěkné odpoledne ze studia Petr Holík.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tichá noc plná hvězd a dva mladí v objetí na louce. Cítíš to, co já? Ano. A kdyby si vzal baterku, nemuseli jsme si do toho sednout.

0: Časy se změní, taky počasí se změní, krokodýláci. Pěkné letní dny s naším rádiem, ale pozor na silné bouřky a teplotní zátěž.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Takřka půlka července, počasí u nás ovlivňuje mělká tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry a ta přinese teplé a nestabilní počasí. Meteorologové proto varují před velmi silnými bouřkami. Ty zítra mohou zasáhnout celé naše území. Zároveň upozorňují na riziko vysoké teplotní zátěže. Má být 30. Vydána byla výstraha zatím druhého stupně, a to před velmi silnými bouřkami. Zítra od 11. dopoledne do 22. hodiny večerní. Týká se celého území České republiky. Meteorologové čekají riziko velmi silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm srážek, to je vlastně 50 litrů na metru, kroupami o průměru kolem 2 cm a vítr může dosahovat v nárazech až 90 km v hodině. Tak mějte zítra nepromokavou náladu a prádlo venku na šňůře opravdu dobře hlídat.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A o sklepech nemluvě samozřejmě. 14 hodin 23 minuty přesně. Dobré odpoledne.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
6: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Je dobré mít přítele na celý život.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl stále hity. Eva Farná, 109 950 za zvuky do ruky. A kdo jste starší 18 let, tak zbystřete. Právě teď totiž na Krokodýlu jdeme hrát o prachy za zvuky do ruky. 110 000 bez 50 korun připraveno. Číslo je 603 103 103, můžete volat teď.

0: Pěkné pondělí s krokodýlem, 110 tisíc připraveno, kdo má kliku, ten se určitě dovolá a Zdenek Klika, ten poslouchá v autě při práci, tak pozdrav Zdenku, tobě a všem volejbalistům.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A kdo má tu kliku a je na telefonu, halo, dobré odpoledne.
2: Ahoj, tady Pepa.
0: Ahoj, Pepo, pěkný odpoledne, to je pohlase Mlaďoch, starší 18 let, ale doufám, co Pepi?
2: Ano, mě už je 24.
0: 24, krása, ježiš, to je krása. Je, kež bych měl 24. Tak, souhlas s výherním řádem nám určitě Pepičku dáš.
2: Ano, ano, určitě.
0: Co teď děláš, jsi práce, relax?
2: Já teďka jedu s mamkou do obchodu, jsem koupil strejdovi nový rádio.
0: Ano.
2: Jsem ho jen vyzvednout, takže jsme s mamkou v autě.
0: Tak doufám, že strejda bude taky poslouchat rádio Krokodýl na tom novým stroji.
2: Určitě.
0: Zvuk Krokodýla, Pepičko, je tento. 109 950, slyším se tam se spožděním od vás, hezky. Prosím tě, stáhni si to trošičku, kde vás teďka máme, vy jste někde po Brně nebo jste dál?
2: V Jihlavě,
0: jsem si říkal, že to musí být někde dál, když jsem s takovým spožděním. Tak do Jihlavy otázka, co jsme slyšeli za zvuk, co se při něm děje, Pepo?
2: Odlepování suchého zipse.
0: Suchý zip, odlepování, dobře, třeba na nějakým batohu, zimní bundě nebo
2: ano,
0: podobně.
2: Ano, nebo tak nějak.
0: 109 950 korun, za to vydáme, pane arbitře, Pepovi do Jihlavy. Pozor! Tak za suchý zip prej dneska ne. Zvedáme bank, Pepo, děkujeme, maminku, zdravíme, no, šťastnou cestu a strejdovi hodně radosti s novým strojem. Měj se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelelele. Ej, firmu Klimastýle, lelelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Pěkné pondělí na vlně Krokodýla, po práci legrace i házenkářům a klikařům zvláště a pozdrav taky na koupák ve Spíšově, kam z vás zve Krokodýl. Zprávy v 15 s Petrou Očem.
1: Hezké odpoledne, vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Teď právě 15. odbíjí a připravená je Makarena. Dáme si Miley Cyrus, pozdravíme s ní taky Milana z Bastru jedničku. Pustím vám kapelu Mirai a Huntrix Golden.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je to ve zlatě aspoň to počasí, než přijdou ty hlášené zítřejší bouřky, krokodýláci. Aktuálně Brno 28 stupňů, Šepkovice jsou na 26, Věžďáře 25 a je krásně, příjemně. Úterý má být ovšem i bouřkové, odpoledne tropy 30 stupňů, na Vysočině 26 stupňů Celsia. Varování před bouřkami platí zítra 2. stupně od 11 do 22 hodin.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: O téměř 38 tisíc korun přišla žena, která si chtěla přes internet koupit roční dálniční známku. Místo na oficiální stránky se ale dostala na podvodný web, který věrně napodoboval státní portál. Po zadání údajů z platební karty jí z účtu zmizely peníze. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Opilý rybář ohrožoval na Blanensku dva rybařící chlapce plynovou pistolí, ze které dokonce vystřelil. Chlapci mu ujeli na loďce a zavolali policisty. Nikomu se naštěstí nic nestalo.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: S údržbou a zkrášlováním Hodonína pomáhají i letos studenti. O práci se ve 30. ročníku studentského zeleného města přihlásilo asi 90 pracovníků do 3 turnusů. Jeden trvá 10 dnů. Tenistka Linda Nosková oslavila letošní wimbledonský triumf na tradičním bálu šampionů. V černých šatech si během slavnostní večeře zatancovala s vítězem mužského turnaje a čerstvě pětinásobným grandslamovým šampionem Italem Jannikem Sinnerem.
3: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělní dopravu sleduje Krokodýl s Jakubem.
4: Dobré odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Gajdošově ulici u křižovatky s Jamborovou došlo k nehodě. Doprava tam zpomaluje. V obou směrech čekejte zhruba 5minutové zdržení na ulici Zvonařka u Dornichu. Na dálnici D2 na 16. kilometru směrem na Brno narazilo nákladní auto do dopravního značení. Kolona se tam ale netvoří. A ucpaný je obchvat Modřic směrem Želešice. Pro Rádio Krokodýl z Globál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Hezký den všem s krokodýlem přeje Peťan Holík na Moravu Vysočinu i ke zkrášlování v tém Hodonínu. Jinak v Brně dnes bude osvěžovat krokodýl Jirka. Potkáte ho na Nových Sadech a také na náplavce. Dobré odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rozhovor v hospodě. Prodám manželku za 1 korunu. A od druhého stolu se ozve. Fakt? A kolik bude stát aktivace?

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Lovkyně démonu na krokodýlu po 4:15. Nevím, co lovíte vy. Myslím, že by se dal lovit Jirka a krokohlídka, co?
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: Osvěžujem každý den s krokodýlem. Jirka připraven. Mimochodem minulý týden osvěžující svačinky. Dneska máme ovšem novinku.
2: Krokohlídka dělá radost. Tady děláme úsměv. Dobrý den.
3: Dobrý den. Děkujeme za svačinku, dělala nám radost.
4: Jdu kolem a potěšil mě Rádio Krokodýl.
5: Děkuji Rádio Krokodýl za zdravou svačinku, mám radost.
0: Moc dobré svačinky v minulém týdnu a pozor, nový týden, nová osvěžení. Tento týden každý den 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store. Takže vyhlížejte krokodýla, dneska odpoledne se na vás těší Jirka s krokohlídkou na Nových Sadech v Brně a také na náplavce.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: 15 hodin 22 a 3 čtvrtě minuty, připravení jsou ATC a dáme si taky Adama Levina. Dobré odpoledne.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
15: Je dobré nebýt nikdy sám.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Adam Levin, Arsetic, Rock o Deal, 3:30, téměř 3 minuty a jdeme na koupák, kde to stojí za to.
1: Rock o Deal na koupáku.
0: Letní koupaliště s 5 venkovními bazény, super čistou vodou, která je ohřívána solárními plachtami a dominantou koupaliště 80 metrů dlouhým tobogánem. Tak to je nádherný letní koupák, kousek od Brna ve Zbíšově. Parádně tady vypnete na rozlehlých travnatých plochách, nebo si dáte do těla při plážovém volejbalu a basketu, protože tady mají hřiště na volejbal, na plážový volejbal, na streetball, pingpongové stoly, veřejnou knihobudku, kantýnu a pokrytí sítí Wi-Fi. 5 bazénů, teplota vody 23 stupňů, 80 metrů dlouhý tobogán, samozřejmě Wi-Fi na všude, krokodýláci, kde si jenom v tom Zbíšově na koupáku vzpomenete. A do toho ta dlouhá jízda na tobogánu. Užijte si to s krokodýlem.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 15 hodin 33,5 minuty. A pro všechny barbíny na koupáky taky klasika z 90. od Aby. A Doslavkova samozřejmě. Dobré odpoledne.

0: 3390, to znamená na Kaštanové v Brně. Přejeme lehkou nohu na plynu a jedeme s úsměvem s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
4: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: George Ezra z Krokodýla, hlavně do Brandýsa nad Orlicí, protože přišla v naší apce zpráva. Ahoj, zdravím všechny z Brandýsa nad Orlicí, kde vás posloucháme už druhý měsíc přes vaši aplikaci. Jste super rádio, poslouchat vás budeme i nadále. Jenom škoda, že tady není nějaký jméno, jestli to je od Hanky, nebo Libora, nebo Petra, nebo Pavla. Takže děkujeme, Brandýs nad Orlicí, zdravíme, klidně nám takhle jako občas něco napište a zkuste nějaký podpis, ať víme, od koho to přesně je. Petra, zprávy, čtvrtá je tady za 15 sekund.
1: Přeji hezký den, v Brně dnes začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu. Kde je můžete vidět, uslyšíte.
2: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hit je čtvrtá odbyla a bude... Krásnej den od YouTube. Pustíme si Kate Ryan, budou holky, mám ráda.
6: Mám ráda, když se na mě usmívá.
0: A dáme rock and roll.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Minuta právě teď po čtvrté. Přesně z Brna, kde je 27 až téměř 31 stupňů, zdraví Krokodýla Peťan Šepkovice. Jsou někde 26, ale když tam máme to správné místo na slunci, tak i 29. Na Žďársku 25 stupňů Celsia. Úterý částečně zatažené s možnými bouřkami. Výstraha druhého stupně před bouřkami platí zítra od 11. do 22. hodiny. Odpolední maxima na teploměru pak budou na Moravě 30, na Vysočině 620 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně dnes začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou až do neděle výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Brněnské kino Skala Letňák Janáček v kulisách zadní terasy Janáčkova divadla na úvod přehlídky uvede snímek Pramen, který otevírá bolestné téma sterilizace romských žen v

0: bývalém Československu. Do aplikace Bouračka zaznamenali řidiči už zhruba 27 tisíc nehod. Slouží k popisu a nahlášení havárie hlavně v případech, kdy není nutné volat policii. Od loňského července, kdy je aplikace v provozu, ji využilo na 50 tisíc řidičů. Vyplnění trvá v průměru 20 minut. V australském Sydney dnes zemřel novozélandský herec se severoírskými kořeny Sam Neill. Herec několik let bojoval s rakovinou lymfatických uzlin. Nedávno však prohlásil, že už je v pořádku. Českým divákům je Neill známý mimo jiné jako paleontolog Ellen Grant z filmu Jurský park. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově sedmá, poražená finalistka Muchová šestá.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pondělní odpolední špička na silnicích, známe její nástrahy, Kubo.
3: Také odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na výjezdu ze Slatiny k letišti u sjezdu z D1 narazilo osobní auto do svodidel. Projíždí se tam Kivadlově. V Brně je při odpolední špičce zatím provoz spíše slabší. Výraznější kolony čekejte pouze na Zvonařce u Durnichu. Na dálnici D1 za Vyškovem směrem Brno čekejte 3-kilometrovou kolonu před 22. kilometrem. Dále u Brna vázne doprava v obou směrech před 96. a Ucpaný zůstává obchvat Modřic směr Želešice. Rádio Krokodýl, zvuková asistánce Jakub Telšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dobré pondělní odpoledne všem s Krokorýlem. Zdraví vás Peťan Holík ze studia. Jirka s Krokohlídkou někde teď pravděpodobně v oblasti Nové Sady nebo Náplavka. Tam se osvěžujeme. A bude nás těšit aj brněnské hantec, takže Žanku zdaric.
1: Star jak svíňa z Kroks, Liborci. Gomity, co to znamená, když na vás hávají, vysadí rajcovní čučku?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka, no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždyť jsem ho taky nejedl.

0: Krokodýl, ale stále je Turn the Lights Off, nejen na cestu z práce. Hantec na rádiu Krokodýl. John Cato dohrává krátce po čtvrty na pět a to je čas, kdy je připraven Janek Laváček z Bastru, zdar jak svíňa.
1: Zdar jak svíňa z Kroks, Liborci. Gomity, co to znamená, když na vás hávají, vysadí rajcovní čučku?
0: Tak je to něco, čemu se nemůžeme bránit, naopak to nám musí dělat dobře. Když jsme to chtěli rozkódovat ve štatlu, tak jsme to tak jako, že myslím, že trefit jak možná na půl, no.
2: Libová slečínka.
3: Pěkná holka.
4: No, výborná ženská, nebo pěkná holka.
5: Pěkná kočka.
6: Pěkná ženská.
0: Děkujeme. Ano, když je to rajcovní čučka od rajcovní kobry, tak je to super. Akorát, že tam všichni rozkorovávali tu osobu jako takovou, ale když je to rajcovní čučka, tak to není o té osobě, ale co ta osoba dělá a žena vás vrhá. Co, Janku?
1: Rajcovní čučka je svádivý pohled. Tak vám dneska přeju hodně rajcovních čuček a zkrátka dobře. Pětelný den.
0: Od rajcovních čuček, od rajcovních koček. Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Nebo někdy stačí úplně jedna jediná. 16 hodin 23 minuty Krokodýly. Dobré odpoledne, bude John Cicada.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
8: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
9: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Je dobré mít parťáka při práci.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Kelly Clarkson, Krokodýláci. Stronger, doufám, že jste taky silnější, zvláště po tom prvním pracovním dni, pokud už je za váma. 16 hodin 33 minuty. Krokodýla stále hity, tady máte klasiku. Z 80. Milujem rock and roll. A pak si dáme taky vodopády. Dobré pondělní odpoledne s Krokodýlem.

0: Voda padá, padá, my jdeme k vodě s krokodýlem. Chaos 16.40, kdo se chce koupat? Kdo máte volno, tak určitě vyrazte na vodní plochy, kde hraje krokodýl, zvláště pokud je to tady nahoře, na Kraví hoře, protože právě tam je nádherných 30,8 stupně Celsia ve vzduchu a voda má skoro 27 stupňů. Jinak oblíbený koupák Kravák je v podstatě otevřen do 21. hodiny. Ráno je to na přeskáčku, se to otvírá v 7, 9, 7, 9, 7, 9. Otevřen má i Biotop, ideální pro vás, co milujete přírodní koupání, letní chill. Dneska se točí italská vanilková mangová, teplota vody na Biotopu 24 stupně Celsia. A zdravíme i koupaliště Králo Pole s nádherným trávníčkem na slunění, voda v bazénu krásných 25. Užijte si to a mějte pěkné bazénové odpoledne.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 16.41, doufám, že stíháte, zvláště pokud někam míříte, třeba na Pátou. Pouštíme k tomu třeba Bastil a bude i Labuš, Be My Lover.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz

0: www.klimastyle.cz.
1: Káťo, jedeme do Olympiaparku.
2: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
1: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
2: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
1: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
2: Proto pojedeme do Olympie Brno.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
5: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dobré odpoledne, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Na Moravu Vysočinu k Brandýsu a Hodonínu hraje Krokodýl. V Brandýse máme Michala Houmýho, tak ať je pohoda. Za minutu pátá zprávy, Petro. Co nového?
1: Přeji hezký den, Zetor ukončí výrobu traktorů v Brně, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Caveman nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a připravená je Belinda Carlisle. Pustím vám Eda Sheerana. I'm in love with the shape of you. A budou houby magický.
5: Už je to nejmín 200 let, to ještě placatej byl svět.
0: I do Příměti, co s Nojima budeme hrát a zdravit Dušanu, co? S kabátem.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Brnéčko, krásných skoro 1.30 na Kraví hoře, jinak tady dole jsme někde na 28, Šepkovice na 26, Žďár na 25. Zítra pozor, druhý stupeň výstrahy před bouřkami platí od 11 do 22 hodin, jinak úterý bude velmi horké odpoledne s 30 stupni na Moravě, 26 stupni na Vysočině a právě teď je přesně 5.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Společnost Zetor Tractors ukončí výrobu traktorů v Brně a přestěhuje ji mimo Evropu do Asie. Hlavním důvodem je dlouhodobý růst cen materiálů. V Brně zůstane centrála, obchod i distribuce dílů. Firma letos dokončí zakázky. Rozhodnutí se dotkne 33 pracovních míst ve výrobě. Výpovědní lhůty vyprší do konce roku. Ode dneška až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půlhodinka se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak i rodiny, školy nebo skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. Nazbíraná data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí. Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zahynuli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ však zřejmě nakonec odloží.
6: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělí na silnicích pořád ještě hustější doprava, kde jsou komplikace, Kubo?
7: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně překáží dopravní nehoda na křižovatce Jedovnické a Novovýšenské ulice. Tvoří se tam kratší kolony. V Brně na výjezdu ze Slatiny k letišti u sjezdu z D1 narazil osobní auto do svodidel. Projíždějte kolem opatrně. Na Brněnsku v Modřicích na náměstí Svobody bouralo osobní auto s cyklistou. Na místě jsou záchranáři a projíždí se jedním druhem a pomalu pojedete po dálnici D1 na příjezdu do Brna ze Vyškova, momentálně od Rousínova. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy sám se Koptil Šar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Hezký den všem s krokodýlem, po páté čas svačin, a to i v Brandýse v Pardubickém kraji, tak dobrou chuť, a jinak čas Zlatíček a Zlatíčka nám našepoví, proč chodíme na výlety.
1: Aby trošku měli svaly v nohách.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Zítra mi Pavel vrátí peníze, které jsem mu půjčil. A vydám se k moři. No a co, když tě je nevrátí? No, tak pojede k moři on.

0: Kouny, maybe jdeme na Zlatíčka krokodýly.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Carly Rae Jepsen, čas 5.20, to je čas svačinek, dáte si třeba jogurtek, banánek, co děcka. Napijete se a my se vás zeptáme, proč chodíme na výlety, zvláště když jsou prázdniny, léto a hezký počasí. Proč je to důležitý?
2: Protože aby lidi furt neseděli doma na zadku a nečuměli na televizi.
3: Třeba oni, když

0: srdce se napíš mi čerstvýho vzduchu.
1: Aby trošku byly svaly v nohách.
2: No přesně, je to o svalech, o fyzické kondici, ale i duševní relaxaci a regeneraci, že jo? Poznáte nový krásný místa nebo nové kultury. A hlavně upevníte svoje vztahy tady v rodině, že jo? S kamarádama, s bráchama, ségrama a o tom to je děcka.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
2: A proto vyletujte, poznávejte, regenerujte a nejlépe s krokodýlem. Další pecka, Kaoma, Lambáda.
3: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Je dobré mít se na koho spolehnout.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Protože i my fandíme školám, kde to myslí se žáky a studenty dobře. Omezují mobilní telefony, akcentují soustředění na látku i vzájemnou komunikaci a socializaci. Tak kde se to povedlo?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Moje jméno je Barbora Křížová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy Radostice a už dlouhou dobu u nás děti mobily o přestávkách ani během vyučování nepoužívají. Velice se nám to osvědčilo, dětem nabízíme pestré aktivity během přestávek, mohou jít na hřiště ven nebo si zahrát různé deskové hry či knížky ve školní knihovně, takže mobily vůbec nepotřebují.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl by ve Sweet Symphony 3 minuty do 18. Markétko, k svátku tato písnička pro tebe všechno nejlepší přeje Krokodýl. A budeme mít zprávy s Petrou, o čem?
1: Hezké odpoledne, dnes začaly na brněnských silnicích změny, i o tom už za chvilku.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
4: Ach jo, to je hrozná práce.
5: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
6: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a stále dobrá nálada, dáme se z 90. Backstreet Boys. Taky bude Jeruzalema. Pustím vám Pokáče a Kid Rocka.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam krásně, pořád to leze nahoru. Teďka už jsme na Kraví hoře na 31,5 stupni, neuvěřitelné. Šepkovice, tam jsme někde na 29, Vyžďáře na 25 a úterý bude pozor. Je tam výstraha 2. stupně před bouřkami, platí zítra od dopolední 11. do večerní 22. hodiny v podstatě na celém území České republiky. Můžou tam být docela srážky 50 milimetrů neboli litrů na jednom metru, tak na to pozor. A vítr o rychlosti až 95 km v hodině. Zítra jinak bude tropická nálada, odpoledne 30 na Moravě, 26 stupňů na Vysočině. Na ty bouřky ovšem pozor.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ode dneška začínají na brněnských silnicích změny. Starou dálnici čeká rekonstrukce povrchů. Pracovat se bude také na Věstonické ulici na Vinohradech. Opravy začínají i na Vídeňské u Ústředního hřbitova a pokračuje rekonstrukce vodovodů na Drobného. Občanské průkazy v podobě malé knížky vydané do června 2000 přestanou od srpna platit. Jejich držitelům je přes 90 let. Nový doklad, za který je třeba ten starý vyměnit, vydrží 35 let. Pokud je potřeba, přijdou za žadateli úředníci až domů. Podle rezortu vnitra se výměna týká asi 10 000 průkazů. Nařizuje ji evropská legislativa. Občanky typu knížka se začaly vydávat v roce 1953 a měly 30 stránek. Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku. Nečekanou cestu, na které fotbalisté Norska došli na mistrovství světa do historického čtvrtfinále, označil kanonýr Haaland za šílenou. Řekl, že premiéra na velkém turnaji mu změnila život. Závěrečnou čtvrt hodinu neúspěšného prodloužení s Anglií už kvůli vyčerpání nedohrál.
9: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělní odpolední doprava už za špičkou, je to lepší, ale Kubo, kde se mít na pozoru?
10: Hezké odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně v Bohunicích na Dlouhé ulici u křižovatky s Ukrajinskou. Projíždíte kolem opatrně. Ve městě je celkově již celkem klid. Na cestě ze Svitav do Brna u Bořitova boural nákladní auto s dodávkou. Na místě jsou záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Na Brněnsku v Modřicích na náměstí Svobody policisté došetřují nehodu jeho vozidla a cyklisty. A na D2 na 10. kilometru z Brna na Bratislavu narazil nákladák do dopravního značení. Počítejte proto s menším omezením. Pro Rádio Krokodýl, zvuková asistánce Koktelušar.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37
4: 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hezké pondělí všem s krokodýlem a speciálně vám, co jedete přes emoce. Těšte se zítra. Nastane novoluní ve znamení raka a přinese silné emoce, nové začátky a také nové konce. Víc v této hodině.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krokodýl byl v cvit harmonii krokodiláci a pozor.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Nejen hvězdáři si hlídají datum, protože dneska máme 13. července, jsme téměř v půli a zítra nastane mimořádně silné novoluní v Raku. Přinese silné emoce, nové začátky, také konce. Novoluní začíná zítra v 11.44 dopoledne a přinese jeden z nejvýraznějších přílivů díky společnému působení gravitační síly slunce a měsíce. Oceány se budou vzdouvat víc než obvykle, s nimi i emoce. Znamení Raka dá celé lunaci mimořádně citlivý, intuitivní a rodinný charakter. Mohou se vracet vzpomínky na dětství, ozývat se dávno zapomenuté emoce nebo sílit potřeby, být mezi lidmi, kterým skutečně důvěřujeme. Novoluní v Raku připomíná semínko ukryté pod zemí. Není vidět, ale ve skutečnosti probíhá proměna, která se brzo projeví na povrchu. A stejně působí i toto novoluní. Ještě neuvidíte výsledky, po kterých toužíte, ale mohou se rodit rozhodnutí, vztahy, sny i plány, které pak ovlivní vaše nejbližší měsíce. Tak na to od zítra pamatujte.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

Ariana Umbrella, krokodýláci, deštník se hodí, hlavně když svítí slunko a jsou tropy a za půl hodiny se budou hodit taky písničky na přání. Tady je Petra Krokodýl a ze Šreka Blink-182.

0: Becky G, Krokodýl, o tom, jak si zpíváme ve sprše. Mimochodem, zítra nás čeká sprcha i mimo sprchu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Hezké, teplé, tropické letní dny, ale pozor na silné bouřky a teplotní zátěž další dny. Hlavně ty, co teď následují úterý, středa. Počasí u nás mělká tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry přinese teplé a nestabilní počasí. Meteorologové tedy varují před velmi silnými bouřkami a ty mohou zítra zasáhnout celé naše území. Zároveň upozorňují na riziko vysoké teplotní zátěže. Vydána byla výstraha druhého stupně před velmi silnými bouřkami. Začíná zítra v 11 dopoledne, platí do večera do 22. hodiny a týká se celého našeho území. Meteorologové čekají riziko velmi silných bouřek doprovázených přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm srážek, což je 50 litrů na metru, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru až 90 km v hodině, takže zítra opatrně nepromokavou náladu, krokodiláci, a hlídat sklepy i prádlo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
9: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Well,

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: for another. 18 hodin 59 minut Krokodýláci, čekají nás písničky na přání.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Dneska začne Dermot Kennedy. So kiss me the way. Budem tady rozdávat polibky Krokodýláci a potom to bude hodně na vás.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty vysoké a varování taky na zítra. To jsme si říkali, je to chvilka. Výstraha druhého stupně před velmi silnými bouřkami platí zítra od 11. do 22. hodiny a je to na celé území České republiky. Takže zítřek částečně zatažený s bouřkami. Teploty odpoledne vysoké tropické na Moravě 30, na Vysočině 26 stupňů Celsia. Mimochodem ještě teď tady nahoře na Kraváku jsme přes 30 stupňů pecka. Teď je přesně 7 a tady jsou hlavní události dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Společnost Zetor Tractors ukončí výrobu traktorů v Brně a přestěhuje ji mimo Evropu do Asie. Hlavním důvodem je dlouhodobý růst cen materiálů. V Brně zůstane centrála, obchod i distribuce dílů. Mladým manulům v brněnské zoo se podle chovatelů daří dobře. Jsou to dva samci a tři samičky. Návštěvníci zoo je mohou spatřit v expozici nejčastěji v ranních hodinách. Královopolský tunel se v budoucnu dočká velké rekonstrukce. Ředitelství silnic a dálnic, které má tunel ve správě, tam plánuje opravu technologií. Problémem jsou například trhliny v nosné konstrukci nebo ve vozovce. Na opravu čeká i Pisárecký tunel.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl.
3: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásný pondělní večer, servus za volanty, ať vám to hezky jede, krokodýly, a už by mělo, i když... Kubo, kde je ještě problém?
4: Hezký večer pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na ulici Zvonařská směrem do centra u Masné. Kvůli zúžení vázne doprava na dálnici D1 z Vyškova na Brno mezi Roustínovem a exitem 910 a také na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Na cestě ze Svitav na Brno za Černou horou bourala dvě osobní auta a na Brněnsku v Troubsku na Ostopovické ulici u nádraží se srazilo osobní auto s motorkářem. Pro rádio Krokodýl z globální stánce Koktelšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Hezký 13. červencový večer před tím novoluním vraku krokodiláci, které bude silné na emoce. Zatím ještě je to pohoda, takže hlavně ty emoce na Moravu, Vysočinu a i k tému Hodonínu posílá Peťan Holík Krokodýl.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: novým tě.
1: Rádio Krokodýl vám Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Tak teď je to trochu uteklo, asi to tam ještě musím nahodit znovu, sakra, to jsem nechtěl, protože nás poslouchá i Michal neboli Homie, napsal nám na naší aplikaci Ahoj Krokodýláci. Zdravím všechny z Brandýsa nad Orlicí, kde vás posloucháme už druhý měsíc. Přes vaši aplikaci jste super rádio a poslouchat vás budeme i nadále. Michal nejprve nenapsal své jméno, tak říkám, hele Michale, pošli nějaký jméno. On napsal, jo, to jsem to, ale Jeliman, moje jméno je Michal neboli Homie, tak nám pust něco od Verony, prosím, díky Homie z Brandýsa nad Orlicí, takže milej Majku, Míšo, Homie, od Verony, kterou já úplně zbožňuju, moc se na ně těším, protože letos Silvester v brněnském Bobby centru bude Verona, holky, Lunety, Krokodýl, bude to super, moc si to užijeme a teďka hlavně tam na Pardubicko, k tobě, do Brandýsa nad Orlicí, pozdravíme s písničkou zpěť a tady krásný večer a díky, že v Brandýse taky posloucháte Krokodýla. Verona,

0: Ať to šlape i v Brandýse nad Orlicí, homie, pro vás Verona.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Aplikace Krokodýla používejte, prostě to máte na dopravu, na pozdravy, na hlasovky krokodýláci, tam je toho možného a hlavně posloucháte s tím naše krásný krokodýlí rádio. Vážíme si toho, děkujeme za to, za každého nového dobrého krokodýla a teď jdeme za někým, kdo je na telefonu a bude tam nějaký nový nebo věrný. Haló, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Marek.
0: Marku, ježíš, Die. Dobrý večer, do Die, Marie, jak se tam máme?
2: No, krásný teploučko a máme se výborně a Miluška se smyslá zima a já jsem si vykoupal, takže posloucháme Rádio Krokodýl.
0: Výborně, co si chceme dát? Zahrát z krokodýla do té pohody po koupání?
2: No, mi se strašně líbí Technotronic Jump.
0: Dobře, mě taky. Tak jo, hele, Technotronic Jump a pozdravíme koho?
2: No, pozdravíme všechny lidičky, krokodiláky z Nojmo prostě a já už jsem možná tento týden vás překvapím.
0: Fakt? Ježiš, tak to budeme rádi, to se těšíme na překvapení. Těšíme na překvapení. Takže technotronici jsou připravení, opatruj se, měj se, já to pouštím a krásný večer tam k vám, ahoj, do Die. Ahoj, ahoj. Ahoj.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodil, písničky na přání, 7:45, 2 minuty, I many don't be so shy. A máme tady speciální pozdrav, ahoj, zdravím do rádia Krokodil, prosím o písničku Puberťák od Xindla X pro mého milovaného syna Pepu, ať si užívá krásný večer. A taky vám do studia, s pozdravem Mirka z Dobronína u Jihlavy.
1: M17, problém je v tom, že už 29 let, když se podívám do zrcadla, říkám se, já si...

0: Xindl X Puberťák do Dobronína Pepovi od maminky.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A z Dobronína teď míříme na telefon 603 103 103 naživo. Kdo tam? Halo, dobrý večer.
2: Slavková,
0: si Čermáci. Dobrý večer do Slavkova. Ahojte, jak se máte?
2: Ale docela to ujde.
0: Což znamená, že?
2: Je to docela dobrý.
0: No dobře, děcka, no dobře. Tak, v tom případě prosím vás, hlavně ať je všechno opravdu v klidu. Pojďte mi říct, co si pěkného zahrajeme.
2: Nějakou pěknou 90. dle tvýho výběru.
0: Dobrá.
2: Pro tebe, pro Alex, pro Pavla Janštu do Meziříčí.
0: Ano, já děkuju moc.
2: Pro Bajkerovce samozřejmě, Stěňka ze Štěpkovic, pro Janču do Řečkovic a pro všechny ostatní krokodiláky. Taky. To poslouchají a to volají na písničky na přání.
0: Taky pro Výtaháře, že jo, pro Milana dvoječku, pro Milana jedničku. Ano. No, zamáváme i na pěší zónu Ivušce, no a Alex ta dneska by měla mít volný večer, tak doufám, že je dobře probuzená, dobře naladěná a hezky si to užívá pěkně v kuchyni. Svůj oblíbený krokodýlí box u kafe. Děcka, mějte se krásně ve Slavkově a parádní večer. Tady je super devadesátka, na kterou jsem se fakt moc těšil. Děkuji za tu možnost. Čaute, ahojte.
2: Ahoj.

0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný večer všem s krokodýlem a hlavně těm oporám. Když vím, koho mám teď na telefonu, tak tady se tenhle ten jingle mít se o koho opřít strašně hodí. Je to velmi na místě. Haló, pěkný dobrý večer, kdo je tam?
2: Ahoj Peťo, tady je Velenko.
1: Ahoj Velenko, zdravím tě. Co bys chtěla zahrát?
2: Dívej, mě právě došla kytička od Šárky a Ivanky z Louisiany, tak bych jim chtěla poděkovat a zároveň se blíží to smutný výročí. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli tam najdeš písničku od Black Milk, Sedmkrát.
1: To najdem, dobře, a pošlem Sedmkrát holkám do Ameriky a taky tvojí hvězdičce do nebíčka.
2: Ne do nebíčka, do vesmíru, já v Boha nevěřím.
1: Dobře, tak do vesmíru, dobře, do vesmíru, to je kousek vedle. Do vesmíru hvězdičce pozdravení taky holkám, co jim skážeme, Velenko?
2: Šárce a Ivance, moc děkuju, právě kytka došla, je nádherná, nádherné barvy, nádhernou barvu vybrala Nikol, dcera od Čárky, a děkuju vám, holky.
1: Holky, děkujeme, krásný večer přejeme, mějte se, opatrujte se, papa, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.

0: Do Luziany, do Mexického zálivu. Právě teď hrajeme, zdravíme s Krokodýlem, s Velenkou, z Morendy, z Brna. Holky, čaute, ahojte a děkujeme.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A vy pořád voláte, krokodýláci, studio. Teď je přesně 19.30, teď právě a na telefonu 603 103 103 další telefonista, haló.
2: Ahoj Peťulko, Péťa ze Žďáru.
0: Ahoj Peti, zdravíme do Žďáru, ahoj. Čau. Jak se tam máte dneska s Mírou?
2: Jo, máme se dobře, Míra už je doma, tak je to dobrý.
0: Pěkně. A bude každý den v práci, říkal, že má celý týden, jo?
2: Zítra a ve středu, no.
0: Tak ať mu to vždycky s náma, s tebou nadálku krásně utíká. A k relaxu mu dáme taky zahrát nějakou pěknou písničku. Vybrali jste nějakou?
2: No, něco vyber, to dobře.
0: Tak jo, tak děkuju, rád. No a pozdravíme teda koho, krom Míry a kočiček?
2: No jasně, tebe, Jirku Vínera,
0: děkujem.
2: Ivanku, Alex, oba dva Milany, celou Kometu a všichni, co poslouchají a majte dobře.
0: Dobře, všichni, co posloucháte a třeba i s kočičkama jako Alex, jako by ve Žďáře, se mějte moc dobře. Krásný večer, Peťa, děkujeme.
2: Jo, ahoj.
0: Ahoj.

0: vždycky varování druhého stupně, tak proto taky šlo Thunder od Imagine Dragon. Stroška toho hromu, než to přijde na živo. Půl osmá, 6 minut, krokodýláci, jdeme za pana Mandělu. Halo, dobrý večer. Krokodýla Petr, dobrý večer, prosím. Zdravíme pana Andělu, dobrý večer do Mezříče, Pavlíku, ahoj, ahoj. Jak je po víkendu u tebe v ústavu Zdeňky Vorlové?
1: Normálně, no, si prožili jsme to takhle spíše i nahoře a beru ty antibiotika, tak je všechno v pořádku.
0: Čili noha lepší, lepší se to.
1: Jo, je to hodně lepší.
0: Tak to jsme rádi. Mimochodem, zítra mám sprchnout docela vydatně, tak to by bylo dobře. Doufám, že i anděle nad tím budou... Že budou dozorovat i anděle. No a když půjdeš ráno nebo dopoledne, tak tě to nespláchne, tu buď asi úplně v klidu. Koho pozdravíme, Pavlíku, řekni.

0: Krásné andělské večer úplně všem s krokodýlem. Na Moravu, Vysočinu, dokonce i do Liberce a k Hodonínu. Mimochodem, k Liberci se dostaneme za chviličku. Roberte, zdravím, děkuji za zprávu. Hrajeme stále na přání a vy ideálně voláte 600 300 303. Krásný pondělní večer všem.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krokodýl, písničky podle vás, 603, 103, 103, pořád voláte, pořád objednáváte. A mimochodem, hrála tady maminka pro svého úžasného syna a nějak mám pocit, že se to otočilo, že teď ten úžasný syn jde hrát svojí úžasné mamince, že? Pepo, pěkný večer, seš tam, ahoj.
4: Ahoj, krokodýle, tady Pepa z Jihlavy. Já bych chtěl poslat písničku pro moji milovanou maminku, protože je to nejlepší mamka, kterou můžu mít. Mamka se jmenuje Mirka a pustí tam něco buď od Lunetiku Máma, a nebo od Holek Máma. Ahoj, Pepa z Jihlavy.

0: Tak, Mirečko, to je od Pepíčka, od Synáčka, to je radosti, že najednou.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A jsem se zase překlik, že jsem měl něco rozsvícený, ono se to zhaslo, začalo to hrát jinak, než to hrát mělo, sakra. Tak, znovu si musím nastavit Baby Goodbye, doufám, že Robert už je v pohodě, i když to takhle vlastně slyší. Krokodýláci, je fantazie, je, jak nám to krásně jako dneska ladí s tím krokodýlem. Jo, protože máme tady písničky i podle naší aplikace Krokodýla. Ahoj, tady Robert, jezdím jako strojvedoucí v Liberci, poslouchám vaše rádio, jste super rádio a poslouchám vás v práci furt. Můžete mi pustit písničku na přání, ale Farben Baby Goodbye. No Roberte, jak jsi slyšel, já už mám nachystaný. Robby píše z Liberce, díky moc, Robert, já zdravím do Liberce. Přeju krásný večer, pohodu, hlavně tu pracovní, dobrou energii, ať to necuká s cestujícíma, ať jsou všichni spokojení. Robe, tady máš, ale Farben. Baby.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity napsány.
1: Tak až na druhý konec republiky do Liberce, tady odsud z Brna, z Moravy pro Roberta, ale Farben Baby Goodbye, ať to jde dneska pěkně v práci. A musím pozdravit i Prušánky, takže zpátky 954 FM k Hodonínu, kde máme konečně dobré zprávy od Leonky, píše: dneska jsem se skvěle s Ivetkou po 14 denní dovči přivítala konečně zase v práci. Tak zatímco většina lidí se těší, že bude mít volno, že to bude bez práce, tak Leonka se nám těší vždycky do práce, protože tam je její šéfová zlatíčko Ivetka Chludilová. Prej, dneska mě pěkně zapřáhla vysáváním hnedka ráno, jak jsem došla, a to já prostě miluju, ona je fakt nejlepší, já vysávám a ona ke mně dojde a prej, přítlač na to, Leono, já fakt ty hlášky prostě miluju, já bych v práci byla nejradši až do večera, protože sníček fakt zažije takový momenty, to je opravdu nejlepší. Radost chodit do práce. Tak prosím, zahrajte Sagvana Tofiho Dá Vej Ber. A protože Sagin je tady u nás v Brně na Moravě, tak Sagina zdravím, krásný večer přeju. Někdy si i brnkneme Sagi, teďka ale brnkneme, nebo někdo brnká nám na telefonu, protože máme kolik? 19.51. Závěrečná telefonická. Halo, dobrý večer, kdo je tam, než dáme Sagiho Dá Vej Ber?
2: Dobrý večer, zapařené kecám, rozpálené, zdraví Pěťana.
1: Tak zapařené nebo rozpálené, nebo obojí je pravda, ne?
2: Zapařené budou asi zítra po bouřce.
1: No. No jo, zítra nás to čeká, výstraha je druhého stupně, takže nás to nemíne, Zdeňo, ale tak když něco spadne, nějaká voda, tak to bude dobrý, ne?
2: Jasně, každá kapka dobrá.
1: Tak, takže krokodýláci, zítra si to užijeme. Co dneska večer? Koho pozdravíme, Zdeněčku?
2: Pozdravíme STKčko na Nivka v Sebiči. Dneska jsem na druhý pokus, protože jsem měl na tom zadním skle nálepku. Koho? Krokodýla.
1: Krokodýla, jo? Samozřejmě. Ano, říkal, že tam nějak jako byli už jako na výměnu pneumatiky, tak už je máš nové, že? Už je všechno v pohodě.
2: Jasně, spokojenost. Konečně taky jsem obrátil ten trend. Už nemůžu jezdit na kole, tak musím jezdit občas autem. No. Mm-hmm, to teda dělat. Mm-hmm. Písničku pošleme mým klukům Peťovi a Patrikovi do Mnichova. Doufám, že stáčil kola imperialismu v Německu. Přidáme pravnoučata Belinku a Tobíka z Líšně, pak ještě mojí děhulce Karolínce, která má zítra svátek. Karolínko, všechno nej. Slavkovákům, to jsou vysmátí skupinka, a Dožďáru Mirovi a Peťulce. No samozřejmě.
1: Jasně, však tě taky zdravili Slavkováci dneska, takže jim za to děkujeme. No, Dožďáru Péti a Mirovi, jasně, koho ještě pozdravíš?
2: A jejich kočičkám, já mají 40. No a teď pochopitelně nezapomeneme na Tigerovce z kluba Útěchova. To zdar jak svině přejezdenek.
1: Ano, a pozdravíme i Alex, která má 5 kočiček. To je sice o dost méně, než mají veždáře, ale je to taky jako pěkný zvěřinec. Děkujeme, krásný večer do Šepkovic Rytíři a měj se hezky. Zdarec.
2: Zdarec, teď ne.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Krokodýl.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

Pondělní krokodýlí plíšek nám krásně startuje. Odstartovali jsme i 29. týden tohoto roku. Za námi je krásný 13. den roku 2026, tedy červencový den. No a před námi je krásná 13. červencová noc. My si užijeme se skvělými hity tady na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Don't worry, be happy. Dneska svůj svátek má Markéta, tak přejeme všechno krásné. Markétky, jen to nej od nás z Krokodýla a užijte si Hit za hitem.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Skvělé hity jsou připravené pro vás tady na Krokodýlu. Teď také pro vás, co nás ladíte v Třebíči. V Třebíči a okolí poslouchá a ladí na 101,7 FM. Pěkný poslech a hezkou noc.

Děti mají prázdniny, užíváme si čas volna, přesto na škole se podíváme. 1922 v obecních školách byly mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka, ruční práce a pro dívky též tělocvik a nauka o domácím hospodářství. Jenom abyste viděli, co se změnilo ve školství právě dnes v roce 1922. Teď ale přání, krásné noci a užívejte hit za hitem.

hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio.

Jarek Hemala s vámi, krásný poslech, pohodovou noc, pondělní, a to samozřejmě 13. červencovou. No a pranostika dnešního dne praví, svatá Markita vede žence do žita. Ano, svatá Markita hodila srp do žita, je druhá. Tak ženě nám frčí, doufejme, že bude dobrá úroda, no ale rozhodně bude dobrý hudební výběr tady u nás na Kroku.

Hity krokodýla si užíváte, to je dobře, Jarek vám všem přeje krásný poslech. Na hezké výročí se podíváme, které se vztahuje k dnešnímu dni a co se Jižní Moravy týče. 1925 při výzkumu stanoviště v Dolních Věstonicích byla nalezená plastika ženy, takzvaná Věstonická Venuše. Přibližně 25 tisíc let starou a 11,5 cm vysokou figurku objevil tým Karla Absolona v sídlišti lovců mamutů mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi. Paráda, krásná věc, známe, samozřejmě několikrát jste měli šanci okouknout, teď ale my si vyslechneme další hity u nás na Krokodýlu. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Podle průzkumu se blackoutu neobáváme. Připravenost se změnila a právě na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Češi se rozsáhlého výpadku elektřiny příliš neobávají. Loňský blackout v části České republiky jejich připravenost na podobné události nezměnil. Aktivně se o správný postup zajímá zhruba 40% obyvatel. Například více než třetina domácností stále nemá zásobu pitné vody ani na 24 hodin. Záložním zdrojem energie pak disponuje zhruba každá osmá domácnost. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury pro energetickou soběstačnost. V posledním roce tuzemské domácnosti zaznamenali úbytek problému s výpadky. Tak, doufejme, že tomu tak bude. Nic vám nehrozí, připraveni někteří jste. My jsme připraveni servírovat vám hit za hitem. Tady, na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

Brněnskou nezávislou divadelní scénu přiblíží nový festival, cílí na veřejnost i profesionály a právě i na to koukneme tady u nás na Krokodýlu. Brněnskou nezávislou divadelní scénu představí nový festival, a to od 4. do 11. října, a zapojí se celkem do něj 14 souborů, které se věnují různým divadelním formám. Během října se bude hrát na spoustě míst, například i v Káznici, ale třeba i v opuštěném domě v Čelkovského ulici, v bytě na Bratislavské nebo rezidenci Café Kaprál, což je bývalé bydliště básníka Zdena Kaprála. Tak, pokud byste rádi vyrazili, doufám, že si první divadelní festival tohoto druhu v Brně užijete. Dnes si užijeme další skvělé hity tady na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. If I should stay.